podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

mou vizitku, ať víš, s kým máš.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tři minuty před 6 hodinou na Signál Rádiu Proclaimers. Za malou chvíli první dnešní zprávy a po nich Kim Wilde, Madonna nebo Jason Donovan, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Bělohorská ulice, tady vás drží nehoda auta a motorky ve směru na centrum a kamion havaroval na D8 na 45. kilometru ve směru na Prahu. Projet se dá s opatrností. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Je 15. června, hezký den všem přeje Lucie Sinková. Vláda dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři mají rozhodnout také o tom, kolik peněz budou nově dostávat Česká televize a Český rozhlas ze státního rozpočtu. Na programu je i návrh, který umožní Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Jednání začne v 11 hodin. Katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes v 5 odpoledne uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka, zvaná Lužanská. 5 záchranářů přišlo o život a 5 dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov. Hlavním terčem ruského útoku je podle tamnějšího ministra vnitra hlavní město Kyjev, kde počet zraněných stoupl na téměř 20.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tendr na zajištění provozu vlaků na takzvaném posázavském Pacifiku. Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,8 miliardy korun na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi. Současná smlouva s Českými dráhami končí v prosinci 2029. Nový provoz se bude týkat především trati Praha, Vrané nad Vltavou Čerčany, respektive Dobříš. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Novou českou šampionkou v sedmi boji se včera v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018. 10 boj vyhrál na mistrovství po 4. v kariéře Ondřej Kopecký, tentokrát součtem 8079 bodů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný, zpočátku místy polojasný, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky a k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek na Signál Rádio.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 6 hodin a po víkendu už se vám ze studia Signál Rádia hlásí Jirka Svoboda. 2 dny volna utekly jako voda, před námi je další pracovní týden. Dnešní pondělí má datum 15. června, takže jsme v polovině měsíce a školákům zbývají už jenom 2 týdny do prázdnin. Pojďme tedy do toho nového dne i nového týdne vstoupit optimisticky za doprovodu největších hitů 80. let. Všem přeju hezké ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Do nového dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Dnes už je pondělí 15. června, tak v kalendáři najdeme jméno Vít. Vítků je u nás skoro 18,5 tisíce, tak jestli nějakého znáte, nezapomeňte na něj s gratulací. A narození nových oslavenců je také celá řada, například kanadský tenista českého původu Petr Polanský, herečka Courtney Cox, herečka Helen Hunt, herec Radus Mácha nebo skokan na lyžích Pavel Ploc. Přejeme jen to nejlepší. A my ostatní dnes můžeme oslavit třeba Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, Den větru nebo Den humrů. Nejsem si úplně jistý, že si každý může dovolit humrak snídaní, přece jenom je to trochu luxusnější delikatesa, ale další hudba z éteru Signál Rádia je zdarma. Tak hezký den. Signál Rádia.

0: Madonna, Open Your Heart, takhle nás vítá nový den. Dnes ráno je více oblačnosti v Čechách než na Moravě, ale teploty jsou hodně vyrovnané. Měříme nejčastěji mezi 9 a 11 stupni. S 9 začíná den v Liberci, Plzni nebo Praze. Na 10 je Brno a 11 mají na teploměrech v Pardubicích nebo Ostravě. Dnešek bude nejchladnějším dnem celého týdne. Většinou bude oblačno, místy polojasno a na severovýchodě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat a maxima dnes naměříme v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Na jižní Moravě bude až 23 stupňů Celsia. Tak přeju krásné pondělí.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, za chvíli Pavel Vítek, ale už tady pro vás mám pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Vláda by dnes měla na stůl dostat zákon od Ministerstva kultury, který ruší televizní a rozhlasové poplatky. O jejich výši, která se bude platit ze státního rozpočtu, má dnes kabinet rozhodnout. Ve Francii začíná summit G7. Lídři nejvyspělejších ekonomik světa budou až do 17. června jednat o bezpečnosti, světové ekonomice, Ukrajině, energetice i obchodních vztazích. Do Řecka dnes vyrazí první skupina českých hasičů, kteří zde budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení požárů. Do 15. srpna se zde vystřídají dvě skupiny. Dnes dojde ke slavnostnímu žehnání a inauguraci nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Stane se tak po 12 letech příprav. Tento historický moment zároveň symbolicky dokončí stavbu národního chrámu po téměř 700 letech. Dnes by měl být na noční obloze při dobrém počasí vidět Merkur. Planeta bude nejdál od slunce a proto bude dobře viditelná. Dnes se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezemově Ústí rytina od grafika Václava Holara. A na fotbalovém šampionátu dnes od 18 hodin proti sobě nastoupí Španělsko a Kapverdy, od 21 hodin Belgie a Egypt a o půlnoci na zítřek potom Saudská Arábie proti Uruguayi.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Legendární britská kapela Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran
1: se Signál rádiem.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.

Hned po ránu si chtěla zpěvačka Whitney Houston na Signál rádiu s někým zatančit, no a my budeme pokračovat dál v rytmu, abychom vám pomohli nastartovat nový den. Do 7 hodiny ještě zaspívá například Cher nebo skupina Eurythmics, tak krásné pondělí 15. června.

Na Signál Rádio čerstvá osmdesátnice zpěvačka Cher. Venku nám svítá a dnes ráno je více oblačnosti v Čechách než na Moravě, ale teploty jsou poměrně vyrovnané, měříme nejčastěji mezi 9 a 11 stupni. S devítkou začíná den v Liberci, Plzni, Praze a nebo v Jihlavě, na desítce je Brno a jedenáctku mají na teploměrech v Pardubicích nebo Ostravě. Dnešek bude nejchladnějším dnem celého týdne, ale nebude to nic dramatického. Většinou bude oblačno, místy polojasno, na severovýchodě se mohou objevit slabé přeháňky. K večeru bude oblačnosti ubývat a maxima dnes naměříme v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Na jižní Moravě bude až 23. Vypadá to na celkem příjemný den, tak si ho užijte ve společnosti Signál Rádia.

0: Skupina Eurythmics v ranním vysílání Signál Rádia, za chvíli Suzy Quattro nebo skupina Visage, ale taky jsem za vás prošel zpravodajské weby a tyhle zajímavé informace jsem na nich našel.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily v noc na dnešek na necelých $84 za barel. Policie v posledních 4 letech výrazně zvýšila počet kontrol zaměřených na pobyt cizinců na území České republiky. Oproti minulosti provádí zhruba 3x a výsledky ukazují, že odhalí až 2x více lidí, kteří se v zemi prokazují falešnými doklady. Nejčastěji jde o osoby pocházející ze zemí východní Evropy. Padělané dokumenty jsou přitom podle policie poměrně snadno dostupné na internetu, kde lze pořídit už za několik tisíc korun. Zákazníci v Česku budou mít nově lepší přehled o původu medu. Nově totiž platí tzv.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už zítra vám ve vysílání nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme na pražský Petřín, kde stojí slavná rozhledna. To, že zdánlivě připomíná pařížskou Eiffelovku, není náhoda. Dozvíme se o ní několik technických zajímavostí i proč jsme o ní málem přišli, ale vrch Petřín to není pouze rozhledna, ale také lanovka nebo někdejší kamenolom. A tušíte, jak vůbec vznikl samotný název? Nejenom o tom bude David Černý vyprávět u nás na Signál rádiu už zítra krátce popolední, tak si to nenechte ujít.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Skupina Visage a Fade to Grey na Signál Rádio 4 minuty před 7 hodinou. Po víkendu tady vítám Lucku Sinkovou. Ahoj, dobré ráno.
1: Taky máš dobrou Visage, hezké ráno.
0: Jo, děkuju. Ty umíš potěšit při pondělním ránu, no jasný. Já možná potěším fotbalové fanoušky. Ekvádorský prezident schválil dočasné snížení daně, které zlevnilo pivo a nízkoalkoholické nápoje v zemi o více než 20%, a to po dobu trvání fotbalového mistrovství světa 2026. Teda nevím, jestli někdo pojede do Ekvádoru na fotbal, ale kdyby náhodou, prezident tenhle ten krok odůvodnil tím, že chce lidem přinést trochu radosti a pozbudit národní hrdost při fandění národnímu týmu.
1: Takže pozval na jedno v podstatě.
0: Pozval na jedno. Na co nás pozveš ty?
1: No tak platy zdravotníků mají příští rok růst, ovšem má to své ale. A banky varují, že z dovolených si my Češi častěji vozíme v mobilech viry. Co je na vině, odhalíme, odtajníme.
0: Poslouchejte nás dál, pak už taky Whitney Houston, Cher anebo Eurythmics, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici 265 u Vejprnic na Plzeňsku. Bouralo se v Praze na Českobrodské, blokovaný je tady jeden pruh ve směru na centrum a na silnici 18 u Dubence na Příbramsku leží ve vozovce upadlý výfuk, tak ať do něj nevletíte. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Je 15. června, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Růst platu zdravotníků v příštím roce by se měl držet v rozmezí úhradové vyhlášky, v níž by se měly platby zařízením zvýšit o 2 až 3%, řekl to včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Odmítl návrh ODS na zvýšení poplatku za pohotovost. Počty Čechů, kteří si ze zahraniční dovolené přivezou v mobilu nejen fotografie, ale i počítačový virus, jehož prostřednictvím pak posílají útočníkům peníze a data, roste. IT experti i bankéři tak varují především před používáním veřejných Wi-Fi sítí a sdílených nabíječek. Podle odhadu bank je takových klientů jen během léta více než 20 tisíc. U chorvatského Splitu včera po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy. Další 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice. Jejich stav však není vážný. Pozůstalým vyjádřili na síti X soustrast chorvatský premiér Andrej Plenković i český premiér Andrej Babiš. Ještě doplňme, že neštěstí se odehrálo včera kolem 11:30 dopoledne v průlivu mezi ostrovem Brač a Šolta.
2: Co se děje v regionu?
3: Radní hlavního města dnes projednají záměr upravit stanice lanové dráhy na Petřín pro bezbariérový přístup. Na programu mají také výroční zprávy městských firem, zavedení zvýhodněného jízdného v MHD pro osoby v nepříznivé sociální situaci, plán dopravní obslužnosti metropole, zřízení denního centra pro lidi bez přístřeší nebo záměr výstavby mateřské, základní a střední školy v Dolních Počernicích.
2: Sport.
3: Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F mexické Monterrey Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Africký tým bude hrát v sobotu v noci na stejném stadionu s Japonskem a Švédy čeká v Houstonu Nizozemsko.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešek bude oblačný, zpočátku místy polojasný, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky a k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek na Signál Rádio.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Také se 7 hodinou máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Je pondělí 15. června a tak mají svátek Vítkové. Je také svátek svatého Víta, který je českým patronem. Narozeniny slaví například kanadský tenista českého původu Petr Polanský, herečka Courtney Cox, herečka Helen Hunt, herec Radu Smácha a nebo skoka na lyžích Pavel Ploc. Tak přejeme jen to nejlepší. A určitě zůstaňte naladěni, protože si za chvíli připomeneme několik výročí a jedno bude o zařízení na smilníky. To si nesmíte nechat ujít. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: jste se Signa Rádiem. Dnes je 15. června, což byl v roce 1844 den, kdy Charles Goodyear obdržel patent na proces vulkanizace. A už přináším i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1968 konalo slavnostní otevření nové haly letiště v Praze Ruzyni. Zdejší automaticky se otevírající dveře byly toho času jediné v naší republice. V roce 1932 byla zahájena stavba lanovky na Ještěd. Do provozu byla uvedena v červnu 1933. V roce 1754 na farní zahradě v Příměticích u Znojma postavil svůj první bleskosvod, tedy mašinu proti povětří, farář Prokop Diviš. V roce 1551 byla na Staroměstském náměstí v Praze zřízena klec pro smilníky. Sloužila k veřejnému trestání poběhlic a prostopášníků. Nazí odsouzenci byli do klece zavřeni od 8 ráno do 6 odpoledne. A v tento den se v roce 1085 konala první královská korunovace na Pražském hradě v kostele svatého Víta. Prvním českým králem se tam stal Vratislav II.
1: Signál Rádio.

0: Máte naladěné signál rádio, dnes je více oblačnosti v Čechách než na Moravě, ale teploty jsou hodně vyrovnané, měříme nejčastěji mezi 9 a 11 stupni. Dnešek bude nejchladnějším dnem celého tohoto týdne, většinou bude oblačno, místy polojasno a na severovýchodě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat a maxima dnes naměříme v rozmezí od 17 do 21 stupňů, na jižní Moravě bude až 23, ale můžete si být jistí, že s každým dalším dnem teploty porostou až na tropické hodnoty.
1: Ráno na signál rádio.

0: Sladké mámení a Helena Vondráčková v ranním vysílání Signál rádia. Za chvíli zaspívá Robin Gibb, no a pondělí 15. června bude plné zajímavých událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Vláda by dnes měla na stůl dostat zákon od Ministerstva kultury, který ruší televizní a rozhlasové poplatky. O jejich výši, která se bude platit ze státního rozpočtu, má dnes kabinet rozhodnout. Ve Francii začíná summit G7. Lídři nejvyspělejších ekonomik světa budou až do 17. června jednat o bezpečnosti, světové ekonomice, Ukrajině, energetice i obchodních vztazích. Do Řecka dnes vyrazí první skupina českých hasičů, kteří zde budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení požárů. Do 15. srpna se zde vystřídají dvě skupiny. Dnes dojde ke slavnostnímu žehnání a inauguraci nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Stane se tak po 12 letech příprav. Tento historický moment zároveň symbolicky dokončí stavbu národního chrámu po téměř 700 letech. Dnes by měl být na noční obloze při dobrém počasí vidět Merkur. Planeta bude nejdál od slunce a proto bude dobře viditelná. Dnes se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezemově Ústí rytina od grafika Václava Holara. A na fotbalovém šampionátu dnes od 18 hodin proti sobě nastoupí Španělsko a Kapverdy, od 21 hodin Belgie a Egypt a o půlnoci na zítřek potom Saudská Arábie proti Uruguayi.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Přesně v 7:30 nám zpíval na Signál rádiu Robin Gibb, za chvíli už to bude Kylie Minogue, skupina Black Box nebo Rick Astley.
1: Signál rádio, doprava.
0: Praha, Černokostelecká ulice, dvě auta u křižovatky s Průmyslovou blokují provoz ve směru na Uhříněves a dálnice D1 hlásí nehodu na 42. kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří kolona. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvažte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: Hvězda 80. zpěvačka Kylie Minogue v ranním vysílání Signál Rádia. A než nám zaspívají Black Box, tak přichází kolega Lukáš Bláha se souhrnem toho nejdůležitějšího, co se o víkendu odehrálo ve sportu.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Sedmým gólem do sítě Kirasa při výhře 7-1 v úvodním utkání skupiny E se fotbalisté Německa dostali na první místo v počtu vstřelených branek na mistrovství světa. Na kontě mají aktuálně naši sousedé 239 gólů ve 113 zápasech. Na druhé místo odsunuli Brazílii. V dalších duelech podobně Švédsko rozstřílilo Tunisko 5-1, Japonsko remizovalo s Holandskem 2-2 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Tenistka Barbora Krejčíková do finálového klání na turnaj v Hertogenboši proti Američance Robin Montgomeryové nenastoupila kvůli nemoci. Její soupeřka tak bez boje slaví premiérový titul na okruhu WTA. Česká dvojnásobná grandslamová šampionka naopak musela odložit útok na svůj 9. turnajový triumf kariéry. A naši volejbalisté utrpěli v evropské lize po 3 výhrách první porážku. V utkání dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3.
1: Signály ze sportu.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospíval Rick Astley. Dnešní pronostiky jsou spojené se jménem Vít, které máme v kalendáři. Říká se pohoda na svatého Víta, to dobrota nažita, ale také se říká na svatého Víta o půlnoci svítá, což naznačuje, že dny se ještě stále prodluží a blíží se nám slunovrat. Venku už se nám hezky rozednilo a než vyrazíte za povinnostmi, tak počítejte s tím, že dnešek bude nejchladnějším dnem celého týdne. Většinou bude oblačno, místy polojasno a na severovýchodě se mohou objevit i slabé přehánky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat a maxima dnes naměříme v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Na jižní Moravě bude příjemných 23 stupňů Celsia. Já vám už teď po vlnách Signál Rádia posílám zpěvačku Sandru.
1: Ráno na Signál Rádiu.

Energii nového dne rozproudila na Signál rádiu zpěvačka Sandra, za chvíli už Italka Spáňa nebo skupina Rembrandts, ale teď míříme na jih Moravy. V Brně mají opět po roce odpočinkové zóny

hodiny kapela Papa Tres Muertos. Letos se také nově objeví stolhátek na Římském náměstí, kde se bude až do září promítat i letní kino. V případě příznivého počasí však může být provoz prodloužen. Kolem jdoucí mohou lehátka využívat každý den od 10. do 22. hodiny. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Signál.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia a před 8 hodinou nesmí chybět dobrá zpráva, která dnes potěší milovníky cykloturistiky.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Počasí už přeje nejenom pěším toulkám krajinou, ale také cyklovýletům a právě milovníci jízdy na kole se mohou vydat na zbrus nový 19-kilometrový okruh kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Víc poví starostka Zuzana Jungvirtová.
3: Cyklookruh Rozkoš spojuje obce, které sousedí s vodní nádrží Rozkoš. Pevně věříme, že cyklookruh Rozkoš pomůže k otevření České Skalice a jeho okolí pro další nové turisty a rozvoj cestovního ruchu tady v České Skalice a okolí.
0: A přidám ještě další dobrou zprávu. Nový cyklookruh kolem vodní nádrže Rozkoš tvoří ze 2/3 nové komunikace z asfaltu a betonu a zbytek vznikl úpravou stávajících cest kolem nádrže, takže vás tam čeká skutečně příjemný.

0: Rembrandt's I'll Be There For You, tak to je závěr další hodiny dnešního rána na Signál Rádio. A teď krátce před 8 hodinou, že se mnou ve studiu Lucka Sinková, pětě vítám.
1: To byli přátelé, ahoj ty můj příteli.
0: Ahoj přítelkyně drahá. Ty jsi mi tady prozradila, že si o víkendu sbírala třešně.
1: No jo, trhala u rodičů, je to jsem si dala, nemůžu se ani hnout, jak jsem lezla po tom žebříku nahoru dolů. No, byl to nářez.
0: Já bych tě chtěl vidět, jak šplháš ve stromech.
1: No, mimochodem, bylo to veselý.
0: Jak máš třešně nejraději?
1: V bublanině mě chutnají a pak mám ráda samozřejmě taky džem nebo marmeládu.
0: Děláš mi chutě. Mimochodem, třešně jsou plné vitaminů, zpomalují stárnutí, což nám by se možná mohlo hodit.
1: Tak já ti přinesu.
0: Taky zlepšují spánek a nebo podporují trávení a jsou prý skvělé i pro činnost srdce. Takže přátelé, teď je sezona třešní. Dejte si.
1: Jo, a ten spánek, to je taky důležitý, že jo? My pořád si s Jirkou stěžujeme, jak jsme nevyspalí, ale to asi znáte.
0: Jo, co máš ve zprávách?
1: Tak ministr školství Robert Plaga chce do příštího roku zvýšit platy učitelů. Kolik by tedy měsíčně měli brát, uslyšíte za chvilku. A ceny ropy klesly po zprávě o dohodě USA a Iránu. Jsou tak nejnižší od března. Přesné cifry taky máme.
0: A pak opět to nejlepší z 80. let. Michael Jackson, Ricky Poveri nebo Samantha Fox.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Dálnice D1 hlásí nehodu na 42. kilometru ve směru na Prahu, tvoří se tady kolona, nehoda vás drží taky na silnici 33 u Hradce Králové a jeden pruh blokuje nehoda na D8 na 66. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké pondělní ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři mají rozhodnout také o tom, kolik peněz budou nově dostávat Česká televize a Český rozhlas ze státního rozpočtu. Na programu je též návrh, který umožní nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Jednání začne za 3 hodiny. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se do roku 2027 průměrný plat učitelů zvýšil na 75 000 korun a nástupní na 50 000. Uvedl také, že cílem je naplnit zákonný závazek 130% průměrné mzdy pro pedagogy. Připomeňme ještě, že ekonomové upozorňují na dlouhodobý nedostatek financí v českém školství. Ceny ropy výrazně klesly po zprávě, že USA a Irán chtějí v pátek podepsat memorandum o mírové dohodě. Severomořská ropa Brent zlevnila o více než 4% na necelých 84 dolarů za barel. Americká ropa klesla téměř o 5% na zhruba 1,80 dolarů za barel. Jde tak o nejnižší ceny od března.
0: Co se děje v regionu?
2: Na Pražském hradě odstartovala oprava jedné z nejstarších částí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Restaurátoři se zaměřují na obnovu konstrukce oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní partii chrámu, vybudované mezi lety 1372 až 74. Práce probíhají souběžně jak v interiéru, tak i v exteriéru památky a návštěvnický provoz nijak neomezují. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejová NHL zná letošního vítěze a podrobnosti má Lukáš Bláha.
3: Na 7. zápas už nedojde. Finálovou sérii play-off zámořské soutěže ovládli hokejisté Karolajny, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup. Přihrála jim ho dnes nad ránem výhra 3-0 z Vegas. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak slavné trofeje znovu nedočkal, když stejně jako před 10 lety proti Pittsburghu stál na straně poražených.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný, zpočátku místy polojasný, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru pak ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Rtuť v teploměru ukáže 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Máme krátce po 8 hodině, vyladíte ranní vysílání Signál Rádia, kde se za chvíli vydáme za našimi hasiči. Jedna jednotka dnes vyráží na misi do Řecka, my si povíme proč a co tam budou dělat. No a tento týden taky startuje soutěž o vstupenky na koncert kapely Duren Duren. Jak je získat, tak to vám prozradím také v příštích minutách. Dál držte signál, hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia. Z České republiky do Řecka dnes vyrazí první parta hasičů, kteří budou svým řeckým kolegům k dispozici při monitoringu a hašení lesních požárů. Tato oblíbená turistická destinace se s ohněm v letních měsících potýká opakovaně. Až do 15. srpna se na základně ve městě Patra vystřídají dvě skupiny českých hasičů a víc nám poví Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.
1: Do sezóny lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté dvě helikoptéry, dva vrtulníky.
0: Hasiči z Česka nejsou jediní, kteří budou letos v Řecku pomáhat. Celkem se do pomoci zapojilo 14 evropských zemí. Další sbory posílí také požární ochranu na Kypru, v Itálii, ve Francii, Španělsku nebo Portugalsku.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio dvě sestry Mel a Kim. Konec jara byl v roce 2019 u nás velmi horký. 15. června jsme tehdy měřili téměř 34 stupňů. Tento teplotní rekord dneska nepřekonáme, ale koncem týdne s největší pravděpodobností budou teplotní rekordy znovu padat. Dnes bude většinou oblačno, místy polojasno a na severovýchodě se mohou objevit slabé přeháňky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat a maxima dnes naměříme v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Na jižní Moravě bude až 23 stupňů Celsia. No a jak už jsem naznačil, každým dnem nám ty teploty porostou až na tropické hodnoty. Tak dál držte signál, teď posílám Samantu Fox.
1: Signál rádio.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli už vám povím pár detailů o velké soutěži, která dneškem na našich vlnách startuje, ale ještě nahlédneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily v noc na dnešek na necelých $84 za barel. Policie v posledních 4 letech výrazně zvýšila počet kontrol zaměřených na pobyt cizinců na území České republiky. Oproti minulosti provádí zhruba 3x a výsledky ukazují, že odhalí až 2x více lidí, kteří se v zemi prokazují falešnými doklady. Nejčastěji jde o osoby pocházející ze zemí východní Evropy. Padělané dokumenty jsou přitom podle policie poměrně snadno dostupné na internetu, kde lze pořídit už za několik tisíc korun. Zákazníci v Česku budou mít nově lepší přehled o původu medu. Nově totiž platí takzvaná snídaňová směrnice Evropské unie, která zpřísňuje pravidla pro jeho označování. Na etiketách už nebude stačit obecné označení směs medu ze zemí EU, ale musí se uvádět konkrétní země původu a jejich podíl. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po 3 výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. A britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánská vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: se signálem na Duren.
1: Přátelé, už příští týden vystoupí v pražské O2 aréně další velká hudební legenda. Po 14 letech se do Česka vrací kapela Duren a 24. června odehraje koncert se svými největšími hity. A vy u toho můžete být s námi. Tento týden soutěžíme o vstupenky a pravidla jsou velmi jednoduchá. Hledejte až do pátku v našem vysílání jakýkoliv hit od Duren a pak rychle zavolejte do studia na linku 910 260 910. Kdo se dovolá jako první, získá dva lístky. A pozor, hit od Duren může zaznít i několikrát za den, tak buďte ve střehu. Já vám držím palce a taky doporučím kouknout na detaily na náš web signalradio.cz.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren od Signál Rádia.

0: Na Signál Radio Desireless a Voyage Voyage máme minutu po půl deváté, dál už se těšte na Pet Shop Boys, Cutting Crew anebo Pointer Sisters.
1: Signál Radio doprava.
0: V koloně se zdržíte na dálnici D1 na 42. kilometru ve směru na Prahu. Brandýs nad Labem, silnice 610 Pražská, tady se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zraněním je na silnici 227 u obce Holedeč na Lounsku a pozor taky na nehodu na silnici číslo 4 u obce Malenice na Strakonicku. Přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Na Signál rádiu nám zpívali Pet Shop Boys, pokračuje fotbalový šampionát a program pátého dne shrnuje kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál rádiu.
2: Švédští fotbalisté porazili na světovém šampionátu v mexickém Monterrey Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky skupiny F. Dva góly vítězů střelil Yassin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého z dnešních soupeřů bude reprezentovat. Podobný příděl se dá očekávat i v dnešním utkání od 18 hodin našeho času, kdy nováček na velkém turnaji Cap Verde vyzvou favorizované Španělsko. Další evropsko-africkou konfrontaci slibuje duel Belgie s Egyptem. Start má pro nás ve stále přijatelných 9 večer. O půlnoci pak dojde k výkopu zápasu Saúdská Arábie versus Uruguay a nad ránem, přesněji ve 3 hodiny, hraje Irán s Novým Zélandem. Pro Signál Rádio, Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.

0: Přeju vám hezké pondělí se Signál rádiem. Dnes většinou bude oblačno, místy polojasno a na severovýchodě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat a maxima dnes naměříme v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Na jižní Moravě bude až 23. Zítra pak bude zpočátku jasno nebo polojasno, ale postupně se bude zatahovat. Místy se přidá občasný déšť nebo přehánky a maxima zítra vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na jižní Moravě bude až 26. Ještě ve středu bude velká oblačnost s teplotami od 21 do 27 stupňů, ale od čtvrtka už bude slunečno a dál se bude výrazně oteplovat až na tropické hodnoty. Takže na víkend si naplánujte opalovačku a koupačku. No a tohle už jsou na vlnách Signál rádia Cutting Crew.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ten Crew v ranním vysílání Signál rádia. Za chvíli si poskočíme se skupinou Pointer Sisters, ale ještě míříme do naší metropole. Pražské národní technické muzeum má novou expozici a jak zjistil Honza Navrátil, tak potěší především milovníky filatelie.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je do Národního technického muzea, ale nikoliv na Pražskou Letnou, ale do budovy Vávrova mlýna v centru Prahy. Právě tento dům totiž získalo technické muzeum od České pošty. A nejenom dům, ale také známkové sbírky, kterých tu je zhruba 19 milionů. Ve mlýně v centru Prahy muzeum otevřelo novou expozici, která nese název Technika na poště. Věnovaná je technice, poštovnictví a také komunikaci. Technické muzeum jako nový vlastník domu tu zároveň obnovilo i prezentaci unikátních biedermajerovských interiérů s nástěnými malbami Josefa Navrátila. Ještě doplním, že otevřeno je tady od úterka do neděle vždy mezi 9. a 18. hodinou. Tak se zastavte, určitě je na co koukat. Hezký poštovní zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Je tu

0: mnoho let.
1: Dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu na Dobříši ale nekončí. Od září začnou dělníci opravovat dominantu zahrady, zdejší majestátní fontánu. Zámek Dobříš tak může být skvělým typem na letošní výlet.

0: Jo, to je letní pohoda. Albano, Romina, Pavara, Šarzán, to šplouchání moře.
1: Ty se zase vidíš někde na pláži, když jsi se sotva vrátil z dovolené.
0: No jo, no, tak před 9 hodinou zase se mnou Lucka Sinková. Mimochodem, já tady vlastně od rána říkám to, že dnešek je nejchladnějším dnem tohoto týdne. Postupně se nám bude oteplovat. O víkendu už by měly být opravdu velká, velká tropická horka, až 35 stupňů. Já jsem tady dokonce našel nějakou aktuální předpověď na začátek prázdnin, protože ty už tady budou vlastně za 14 dní. Tak to vypadá, že červenec by měl být teplotně nadprůměrný, měly by převládat tropické dny, které občas vystřídá prudké ochlazení a zatím to vypadá, že deště bude málo. No ale, jak to známe, je to dlouhodobá předpověď, takže ta realita může být ve finále úplně jiná.
1: Ale jestli to klapne, vedro zima.
0: Ale aspoň máme takovou představu, co se možná na nás žene.
1: Tak o počasí chci mluvit i ve zprávách, Dobře. Tak to se mi hezky nahrála a navíc v Praze se dnes koná protestní pochod na podporu veřejnoprávních médií. Podrobnější info máme za chvilku.
0: A pak už si Nyan Blood Munray anebo Amy Stewart, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Kamion skončil v příkopu na silnici 64 u obce Hazlov na Chebsku, míří tam záchranáři. Brno, ulice Nové Sady, tady komplikuje provoz nehoda dvou osobáků a další nehoda je v Praze v ulici Nuselská. Signál Rádio přeje šťastnou cestu. One more.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Studentské iniciativy Média nedáme a stojíme za kulturou svolali v Praze další protestní pochod na podporu veřejnoprávních médií. Účastníci se sejdou na Letné už za hodinu a vydají se ke Strakově akademii. Před sídlem vlády se symbolicky schromáždí za minutu 12 a v tu chvíli nechají zaznít budíky. Vládní koalice chystá od roku 2028 změny ve státní podpoře hypoték. Lidé do 36 let by mohli získat výhodnější daňové odpočty z hypotečních úroků, zatímco část starších a majetnějších klientů by o některé daňové úlevy mohla přijít. Konkrétní návrh chce ministryně financí Alena Schillerová představit do konce června. Po chladnějším a deštivém období se má v Česku postupně oteplovat, přičemž vrchol teplého počasí přijde o víkendu s teplotami nad 30 stupňů Celsia. Donald Trump oslavil své 80. narozeniny oznámením dohody o ukončení války s Íránem, které zveřejnil na sociální síti jen několik hodin před oslavami. Současně připomněl i 250. výročí založení USA.
0: Co se děje v regionu?
2: Okolí Anděla na pražském Smíchově bude bezpečnější. Radnice Prahy 5 se dohodla s městskou policií na dalším postupu. Na místě se bude pohybovat více hlídek i se psy. Impulzem k jednání byl nedávný zátah proti zdrogovanému muži, který se oháněl nožem. Problémové situace tu způsobuje také lékárna, ve které si lidé vyzvedávají substituční přípravky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Lewis Hamilton slaví úvodní vítězství v barvách Ferrari. Podrobnosti má Lukáš Bláha.
3: Britský jezdec vyhrál velkou cenu Katalánska Formule 1 a vybojoval první triumf ve voze s koněm na kapotě. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 vteřiny krajana George Russella z Mercedesu. Třetí dojel úřadující světový šampion Lando Norris z McLarenu. Hamilton triumfoval poprvé od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil rekordní bilanci o 106. vítězství.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný, zpočátku místy polojasný, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru pak ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Rtuť v teploměru ukáže 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme překročili 9. hodinu a tím jsme vstoupili do dopolední části dnešního vysílání. My se za chvíli podíváme na sociální sítě slavných hvězd. Například zpěvák Billy Ocean tam láká fanoušky na limitovanou edici singlu New York State of Mind na sedmipalcovém oranžovém vinilu. Další zajímavosti přidáme za pár minut. S vámi dál Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dnešní dopoledne se pomalu rozjíždí a na vlny Signál rádia přichází kolega Martin Čípák, který má přehled o dění na sociálních sítích slavných hvězd.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál rádiu.
3: Nick Kershaw sdílel úryvek z rozhovoru pro BBC, ve kterém vzpomíná na seznámení s Eltonem Johnem. Ten ho v roce 84 pozval na svůj koncert, když byli oba v Paříži. Vyklubalo se z toho dlouholeté přátelství a taky několik společných hudebních počinů. Simply Red završili oslavy 40 let své existence. Po vydání živého alba Holding Back the Years ve dvou verzích barevných vinylů nabízejí fanouškům taky možnost se přenést na jeden z vyprodaných koncertů v chilském Santiagu. DVD vyjde na konci června. Belinda Carlisle pak sdílela fotky a videa z koncertu Take That. Nebyla ale v publiku, kapela si ji pozvala jako speciálního hosta svého turné The Circus Life po Británii a Irsku. Bývalý bubeník kapely Queen Roger Taylor vydává nové album. Má název Violence Insane in the Beautiful World a vyjde v září. Má obsahovat 9 originálních songů plus jednu cover verzi písně Johna Lennona. Queen na svých profilech propagují taky jeho nadcházející turné po Spojeném království. A Duran Duran tento týden zahrají v Dánsku. Ten příští už je čeká Holandsko, Německo, Maďarsko a taky Česká republika. Po dlouhých 14 letech přichází návrat téhle osmdesátkové legendy do Prahy. Ve středu 24. června. Nezapomeňte nás sledovat taky na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už zítra vám ve vysílání nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme na pražský Petřín, kde stojí slavná rozhledna. To, že zdánlivě připomíná pařížskou Eiffelovku, není náhoda. Dozvíme se o ní několik technických zajímavostí i proč jsme o ní málem přišli, ale vrch Petřín to není pouze rozhledna, ale také lanovka nebo někdejší kamenolom. A tušíte, jak vůbec vznikl samotný název? Nejenom o tom bude David Černý vyprávět u nás na Signál rádiu už zítra krátce popolední, tak si to nenechte ujít.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál rádiem.

0: Dopolední vysílání Signál Rádia, zpěvačka Madonna, za chvíli Elou anebo Simply Red, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás pozve na další tajemnou noc.
1: Souhrn je zatím takový. Máme za sebou noc kostelů, někde ještě běží muzejní noc, do toho máme noc divadel a tento pátek se hlásí o přízeň veřejnosti noc Sokoloven, tedy míst, která většinu z nás vrací do dětství. Vše ovšem začalo už v roce 1862, kdy na vrcholu národního obrození dovolí mocnářství založit tělocvičnou jednotu. Ovšem Češi lišáci to napasovali na model německých turnerských, lehce nacionalistických spolků a hlava pomazaná František Josef I. na to dal v nestřeženém okamžiku bera a bylo. Bez jakékoliv nadsázky lze říct, že se jedná o světový unikát. Snad žádná organizace na světě nevytvořila tak rozsáhlou síť sportovních zařízení, využívaných i ke společenskému a kulturnímu dění. Na jejich stavbách se podíleli významní architekti. Nyní se můžete o noci Sokoloven tam u vás doma podívat v pátek, někdy i v sobotu, do zázemí i na střechy více než staletých budov. Zakladatelé Tyrš s Fignerem by měli určitě radost. S pozdravem, ve zdravém těle, zdravý duch, Luboš Dvořák.

0: Na Signál Rádiu nám právě zpívala Maggie Rayleigh, 3 minuty nás dělí od 10. hodiny, za chvíli další čerstvé zprávy a po nich Phil Collins, Roxette nebo OMD, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda komplikuje provoz na D1 na 47. kilometru ve směru na Prahu. Je tady velmi dlouhá kolona, chce to skutečně pevné nervy a v Brně vás drží nehoda 2 osobáků v ulici Heršpická. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se 2. červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než 50 lety a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 15. června v 10 hodin dopoledne, hezký den přeje Lucie Sinková. Policie v Česku ztrojnásobila kontroly cizinců a při nich výrazně přibývá případů, kdy se lidé prokazují falešnými doklady. Kontroly jsou podle policie častější zejména kvůli snaze odhalovat nelegální pobyt a zneužívání identity. Úřady upozorňují, že padělané doklady jsou stále sofistikovanější a jejich odhalení je obtížnější. Proto policie posiluje kontroly v terénu i na hraničních a dopravních bodech. Do konce června má v tuzemsku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty, později i vracení celé dotace. Švýcaři ve včerejším referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh pravicově populistické švýcarské lidové strany, který měl omezit počet obyvatel země na nejvýše 10 milionů. Proti návrhu hlasovalo zhruba 55% zúčastněných, volební účast dosáhla téměř 60%. Dodejme, že v Alpské konfederaci teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Trump oznámil dohodu s Íránem o ukončení blokády a otevření jednání o míru. Podpis má proběhnout v pátek ve Švýcarsku.
0: Co se děje v regionu?
2: Až do konce června se může veřejnost vyjádřit ke stavbě takzvaného libeňského přesmyku. Jde o projekt Správy železnic, který zajistí bezproblémové křížení stávajícího koridoru z Prahy na Kolín a trati z Libně do Malešic. Na webu Správy železnic se může veřejnost vyjádřit nejen k podobě mostu, ale především k využití prostoru, který by měl vzniknout pod ním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boje o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný, zpočátku místy polojasný, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru pak ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Rtuť v teploměru ukáže 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 10. hodinu, dnes máme pondělí 15. června a v roce 1994 to byl den, kdy se do kin dostal animovaný film Lví král plný skvělé hudby. Není také divu, že soundtracku samotného se prodalo přes 10 milionů kopií a stal se tak nejúspěšnějším soundtrackem pro animované filmy. My vám z hudební historie za chvíli prozradíme i další zajímavosti, tak zůstaňte v dosahu našeho vysílání. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, ladíte Signál Rádio a náš kolega Lukáš Bláha už přináší pár zajímavostí z hudební historie, které mají společné datum 15. června.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Tentokrát začínáme na konci 90. 15. červnový den jejich posledního roku se po 7leté přestávce v nahrávání připomněl kytarový mák Santana album Supernatural. To okamžitě zabodovalo díky hitovým singlům jako Smooth či Maria Maria. Pro hudebníka původem z Mexika to znamenalo první desku, která pronikla do žebříčků po téměř 3 dekádách.

Proti proudu času plujeme do poloviny června roku 1994, kdy měl v kinech premiéru Disneyho snímek Lví král. Soundtrack k němu ozdobil Elton John a dočkal se diamantového ocenění, které se dává za 10 milionů prodaných kopií. Šlo zároveň o rekord pro hudbu k animovanému filmu.

Třetí položka nás vede zpět o 45 let. Tehdy vydala anglická parta Duran Duran svůj stejnojmenný debut. Zmíněné LPčko obsahovalo jejich první britský top ten hit o holkách ve filmu.

0: Pakliže tuhle nebo kteroukoliv jinou pecku od Duden Duden uslyšíte v tomto týdnu z našeho vysílání, potom neváhejte a vytáčejte číslo 910 260 910, což vám může přinést lupeny na jejich blížící se pražský koncert. Lukáš Bláha moc drží palce.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Tuto středu vám nabídneme ve vysílání další zajímavý rozhovor. Jeho tématem bude tentokrát Rally Bohemia, která patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě. Jede se už druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím, a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 10 hodin 40 minut, to je přesný čas, kdy nám právě teď dospívali depešáci a ve struše se mnou Lukáš Frerich. Vítám tě po víkendu, ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Tak tady od rána čas od času problikne náš studiový telefon, protože posluchači si hlídají velkou soutěž, která vlastně nás tento týden v éteru čeká, a to o lístky na Duren Duren. Prozrať, co máme udělat.
1: Dvě vstupenky jsou ve hře, jediné, co stačí, vychytat v našem vysílání jakoukoliv hitovku od Duren Duren. Když ji uslyšíte, okamžitě volejte studio, pokud budete první, dvě vstupenky na jejich koncert v pražské O2 aréně budou vaše.
0: Ještě připomenu to telefonní číslo do studia 910 260 910. Za mého vysílání dneska Duren Duren nezazněly, tak třeba bude ta šance u tebe v tvém vysílání.
1: Ještě by bylo možná dobré říct, že můžou zaznít kdykoliv a třeba tak? Dvakrát, třikrát za den.
0: Je to tak, vždy mezi 8 ráno a 8 večer, tak poslouchejte dál Signál Rádio, hlídejte si, jestli nezazní Duren Duren, a pak už můžou být lístky vaše. Příští týden tady vystoupí. Jirka se pro dnešek loučí, užijte si Lukáše a ahoj.

0: Za pár minut udeří 11. hodina, krásné pondělní dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment R.E.M., taky Rod Stewart, nebo třeba Tiffany, to nejlepší z 80. let. Teď už se chystá Lucie Sinková se zprávami a já ještě přidám informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, 57. kilometr, tady je neprůjezdný levý jízdní pruh a nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás potom čeká na Pražském okruhu a ve směru k dálnici D7 exit 15, tady je nehoda dvou nákladňáků. Dejte tady nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V 11 hodin dopoledne hezky červnový den přeje Lucie Sinková. Vláda právě teď začíná projednávat návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři mají rozhodnout také o tom, kolik peněz budou nově dostávat Česká televize a Český rozhlas ze státního rozpočtu. Už od příštího roku by mohla základní péči o pacienty v jejich domovech posílit nová role terénní sestry praktického lékaře, která má podle praktiků pomoci včas zachytit zhoršení zdravotního stavu a usnadnit další léčbu. Proti návrhu ale vystupují agentury domácí péče, podle nichž by mohl oslabit současný systém služeb a obě strany mají čas na dohodu do čtvrtka. Ceny ropy výrazně klesají a jsou na nejnižší úrovni od března. Děje se tak poté, co bylo oznámeno, že USA a Irán mají v pátek podepsat memorandum o mírové dohodě. Americký prezident Donald Trump uvedl, že bude otevřen Hormuzský průliv pro volnou plavbu bez poplatků a zároveň skončí americká námořní blokáda íránských přístavů.
0: Co se děje v regionu?
2: Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky na začátku dálnice D7 a s ní spojenými dopravními komplikacemi doporučuje policie k cestě na letiště Václava Havla využít především městskou hromadnou dopravu a nebo vyrazit s dostatečným předstihem. Stavba křižovatky tu potrvá do října příštího roku a nejenže silnici zužuje, ale dočasně uzavírá také některé větve stávajícího křížení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Až sedmý finálový zápas rozhodne o letošním basketbalovém mistrovi mezi obhájci titulu z Nymburka a vyzývateli z Pardubic. Domácí soutěž zažívá takové vyvrcholení poprvé od roku 2003, přičemž Nymburk od tehdejší porážky s Opavou získal všech svých 20 titulů. Pardubice mohou dosáhnout na druhý triumf v historii, když naposledy uspěli v roce 1984 ve federální lize. Rozhodující utkání začne v 5 hodin odpoledne v pražské hale Královka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je oblačno až polojasno. Místy se mohou objevit přehánky, především na severu Čech. K večeru bude oblačnosti ubývat a odpolední teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 23. To byly zprávy a teď už se vracíme k hudbě 80. let.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Za moment bude řeč o lidském těle a vyvrátíme několik mýtů o oparech, k tomu budeme taky hrát to nejlepší z osmdesátek. S vámi Lukáš Frelich a teď Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Kapela R.E.M. teď s námi na Signál Rádiu. Znáte to, jednoho rána se probudíte, sáhnete na rty a najednou je tam opar. Pak nastupuje spousta rad a nápadů, jak se ho zbavit, jenže některé jsou jen mýty a babské rady. Třeba, že zubní pasta opar vysuší a urychlí hojení, nebo led či mražení opar zastaví a taky alkohol nebo parfém opar vypálí. Reálně nic z toho prokazatelný efekt ve studii nemělo, naopak někdy se projevy oparu dokonce zhoršily. Jako skutečný pomocník se ukázala včasná reakce, tedy už při prvním náznaku aplikace antivirového krému. U většiny lidí se opar nerozjel a podařilo se ho zahnat hned na začátku. Tak vidíte, zbořili jsme hned některé mýty a až budete mít opar, víte, co dělat.

0: zní nejlepší playlist 80. let a Stevie Wonder. Sociální sítě, to je místo, kde se určitě vyplatí být s námi, protože tak budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, z jakého roku jsme odehráli signály světových hitparád, nebo na co si musíte nebo měli byste dát pozor v našem playlistu. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou, už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

Richard Miller a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli Škorpion s Bonnie M nebo třeba Baby Bird, tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: Kim Wilde, 2 minuty před polednem, tady je Signál Rádio. Za moment znovu to nejlepší z 80. let, Madonna, Falco nebo třeba Cranberries. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5, křižovatka ulic Plzeňská a Prachnerova. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a částečně blokují dopravu. Můžete se nárazově zdržet, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 15. června, hezké poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Do konce měsíce má v tuzemsku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty a později i vracení celé dotace. U Hazlova na Chebsku havarovala ráno cisterna. Auto skončilo mimo vozovku. Řidič nákladního auta při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Doprava na silnici 1/64 mezi Chebem a Aší je v současné době zastavená kvůli zásahu záchranných složek. Chorvačtí potápěči našli v Plachetnici, která se včera po srážce s katamaránem u Splitu potopila s českou posádkou, tělo dosud pohřešované osoby. Počet obětí tragédie tím pádem vzrostl na 4. Okolnosti nehody dál vyšetřují policisté a další složky. Plachetnice leží v hloubce 52 metrů a čeká je vyzvednutí na hladinu.
0: Co se děje v regionu?
2: Více než 2milionová investice putovala do vylepšení sportovišť v areálu Žlutých lázní. Společnost, která areál provozuje, zrenovovala kurty na plážový volejbal, které nyní splňují požadavky na konání profesionálních turnajů. Obnovy se dočkalo i dětské hřiště a bednění ze stavby Dvoreckého mostu posloužilo pro vznik převlékáren nebo pro obložení stánků. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejová NHL zná letošního vítěze a podrobnosti ví Lukáš Bláha.
3: Na 7. zápas už nedojde. Finálovou sérii play-off zámořské soutěže ovládli hokejisté Karolajny, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup. Přihrála jim ho dnes nad ránem výhra 3-0 z Vegas. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak slavné trofeje znovu nedočkal, když stejně jako před 10 lety proti Pittsburghu stál na straně poražených.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je oblačno až polojasno. Místy se mohou objevit přehánky, především na severu Čech. K večeru bude oblačnosti ubývat a odpolední teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 23. To byly zprávy a teď už se vracíme k hudbě 80. let.
0: Signál Rádio.
4: 12 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Jak by se vám líbilo navštívit místo, kde se natáčela komedie Století s tebou mě baví svět? Pozvánku přidám za chvíli a k tomu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Nick Kershaw. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Horské lázeňské nebo horské láně Karlova Studánka na Bruntálsku vytvořili 1,5 kilometru dlouhou stezku, která návštěvníkům ukáže místa, kde se natáčel film. Na jednotlivých místech bude možné si mimo jiné přehrát ukázky z filmu, například na místě natáčení komedie S tebou mě baví svět. Více o stezce řekl ředitel lázní Martin Voženílek.
1: Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Díky nové stezce budou mít všechny tyto informace přehledně na jednom místě. Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem.
0: Na stezce je 12 zastavení a projít lze zhruba za 3/4 hodiny. Volně přístupná je celý rok a vhodná je i pro rodiny s dětmi, kočárky i návštěvníky se psy. Tak tam můžete vyrazit a pobavit se.

0: Falco a Signal Radio, krásné odpoledne. Do centra Brna se vrátily relaxační zóny. Podrobnosti přidáme za malý moment. Do té doby budeme hrát to nejlepší z 80. let. Připraven je Phil Collins, Paula Abdul a nebo třeba skupina ABBA. Tak zůstaňte dál s námi, protože tyhle hity vám zkrátí čekání.
1: Dopravní servis Signal Radio. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.

0: Modern Talking. V pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. V Brně mají opět po roce odpočinkové zóny, dokonce takových míst letos přibylo. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Na písečnou pláž do centra města, proč ne? V centru jihomoravské metropole se po roční pauze znovu vrátily oblíbené relaxační zóny, tvořené plážovými lehátky. Lidé si mohou posedět, pohovět si, odpočinout v každodenním zhonu na náměstí Svobody a Zelném trhu, ale také Dominikánském náměstí a dalších místech. Nejvíce míst k posezení najdou návštěvníci v horní části Zelného trhu, kde se nachází bezmála 160 lehátek. Zde se konají také dvakrát týdně koncerty pod širým nebem, které jsou zdarma. 25. června zde například vystoupí od 18. hodiny kapela Papa Tres Muertos. Letos se také nově objeví 100 lehátek na Římském náměstí, kde se bude až do září promítat i letní kino. V případě příznivého počasí však může být provoz prodloužen. Kolem jdoucí mohou lehátka využívat každý den od 10. do 22. hodiny. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina, krásné odpoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Bonnie Tyler, taky Supertramp, nebo třeba zpěvačka Sandra, to nejlepší z 80. let. Teď už jsou nachystané další zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 6, Horoměřická ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel, projíždí se Kyvadlově jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
3: Signál Rádio, zprávy.
4: Pěkné pondělní odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Už od příštího roku by mohla základní péči o pacienty v jejich domovech posílit nová role terénní sestry praktického lékaře, která má podle praktiků pomoci včas zachytit zhoršení zdravotního stavu a usnadnit další léčbu. Proti návrhu ovšem vystupují agentury domácí péče, podle nichž by mohl oslabit současný systém služeb a obě strany mají čas na dohodu do čtvrtka. Po chladnějším a deštivém období se má v Česku postupně oteplovat. Vrchol teplého počasí přijde o víkendu s teplotami nad 30 stupňů na nejteplejších místech až kolem 35 a většinu týdne má být slunečno. Vyrovnat se s traumaty z bojů s ruskou armádou a najít nový smysl života mají pomoci ukrajinským válečným veteránům včely pořízené díky české sbírce. Včelaření podle odborníků může zmírnit psychické následky válečných zkušeností a také usnadnit vojákům návrat do běžného života. Naděje na brzké obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv po oznámení rámcové dohody o ukončení bojů mezi Spojenými státy a Íránem střídá opatrnost. Zatímco někteří námořní dopravci doufají v rychlý návrat k běžnému provozu, zástupci námořního odvětví upozorňují, že bezpečnostní rizika v oblasti přetrvávají.
3: Co se děje v regionu?
5: Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tender na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském Pacifiku. Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,8 miliardy korun na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi. Současná smlouva s Českými dráhami končí v prosinci 2029. Nový provoz se bude týkat především trati Praha, Vrané nad Vltavou Čerčany, respektive Dobříš. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: České hokejistky Natálie Mlínková a Daniela Pejšová budou v zámořské soutěži nově hájit barvy nováčka ze San Jose. Útočnice Mlínková podepsala s klubem roční smlouvu a obránkyně Pejšová dvouletou. A fotbalisté Uruguaye dorazili do Miami na úvodní zápas mistrovství světa s několika hodinovým zpožděním. Za komplikace se vzájemně obvinují FIFA a letecká společnost. Uruguay dnes vstoupí do turnaje duelem proti Saúdské Arábii.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Dnešek je převážně oblačný, ojediněle se mohou objevovat přehánky, především na severu. K večeru bude oblačnosti ubývat a rtuť v teploměru ukáže až 20 stupňů Celsia. Na jižní Moravě i 23. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
3: Signál Rádio. Signál
6: Rádio. Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde se už za moment vrátíme do dnešního rána. Řeč byla o hasičích. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Brian Adams. Hezké odpoledne.
3: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Supertramp teď s námi na Signál rádiu. Zatímco většina z nás dnes ráno vyrazila běžně do práce, někdo jel třeba na služební cestu do zahraničí.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Z České republiky do Řecka dnes vyrazila první parta hasičů, kteří budou svým řeckým kolegům k dispozici při monitoringu a hašení lesních požárů. Víc prozradil ráno Jirka Svoboda.
2: Tato oblíbená turistická destinace se s ohněm v letních měsících potýká opakovaně. Až do 15. srpna se na základně ve městě Patra vystřídají dvě skupiny českých hasičů a víc nám poví Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.
3: Do sezóny lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté dvě helikoptéry, dva vrtulníky.
2: Hasiči z Česka nejsou jediní, kteří budou letos v Řecku pomáhat. Celkem se do pomoci zapojilo 14 evropských zemí.
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic a možná i ve hře dva lístky na Duren Duren. To vše už zítra ráno, den startujeme v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Kapela Viděk a Viděčan, posloucháte Signál Rádio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Do té doby budeme hrát Kamufláž, Eurythmics a nebo třeba Roy Orbison, tak zůstaňte dál s námi a mějte úžasný čas v práci.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V druhé polovině 70. let nebyl ještě ten správný čas na popové a taneční rytmy. A tak se stalo, že některé hity, které byly v té době vydané, si museli na svoji slávu počkat hned několik let. A to je i příběh singlu, který si teď připomeneme. Ten právě čekal nějakých 5-6 let, protože byl vydán znovu. První vydání se totiž vůbec nepovedlo, veřejnost ho vůbec nepřijala, a tak po pár letech dostal nový kabát a tehdy dobil svět. Je to single, který určitě znáte, pochází z roku 1985, tedy ta jeho reedice, a myslím si, že určitě někde na diskotéce jste na něj třeba tančili. Zpěvačka Roxane a Charlene.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Necelé 3 minutky zbývají do 14. hodiny. Hezké odpoledne přeje Signál Radio. Za moment Sissy Catch, Queenie anebo třeba Martika. To nejlepší z 80. let. Teď nesmí chybět zprávy a taky pojďme na dopravu.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brně na Vídeňské ulici. Tady se propadla vozovka a navíc chybí poklop kanálu v prostředním jízdním pruhu. Počítejte s překážkou tedy na vozovce a se sníženou rychlostí. Dejte tady prostě pozor a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký červnový den přeje Lucie Sinková. Domovům seniorů a dalším sociálním službám chybí peníze na provoz i mzdy. Podle průzkumu dostala většina zařízení letos nižší dotace než loni, přestože vláda nařídila zvýšení platů. Některé organizace proto zvažují propouštění nebo omezení péče. Ministr práce Aleš Juchelka slíbil jednat o dofinancování. Škody po mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Oproti mrazům v roce 2024 je poškozených o 219 méně. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes od 17 hodin uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka, zvaná Lužanská. Britská vláda chce zakázat dětem mladším 16 let přístup na sociální sítě a zároveň omezit platformy umožňující živé vysílání. Potřebnou legislativu chce prosadit ještě letos a nová pravidla by měla začít platit na jaře příštího roku. Podle agentury Reuters jde o jedno z nejrozsáhlejších omezení internetu na světě.
0: Co se děje v regionu?
2: Více než 2milionová investice putovala do vylepšení sportovišť v areálu Žlutých lázní. Společnost, která areál provozuje, zrenovovala kurty na plážový volejbal, které nyní splňují požadavky na konání profesionálních turnajů. Obnovy se dočkalo i dětské hřiště a bednění ze stavby Dvoreckého mostu posloužilo pro vznik převlékáren nebo pro obložení stánků. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Lewis Hamilton slaví úvodní vítězství v barvách Ferrari. Podrobnosti má Lukáš Bláha.
3: Britský jezdec vyhrál velkou cenu Katalánska Formule 1 a vybojoval první triumf ve voze s koněm na kapotě. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 vteřiny krajana George Russella z Mercedesu. Třetí duel úřadující světový šampion Lando Norris z McLarenu. Hamilton triumfoval poprvé od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil rekordní bilanci o 106. vítězství.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně oblačný, ojediněle se mohou objevovat přehánky, především na severu. K večeru bude oblačnosti ubývat a rtuť v teploměru ukáže až 20 stupňů Celsia. Na jižní Moravě i 23. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin a 3 minuty. První deska mexického hudebníka slavila velký úspěch a za chvíli si ji připomeneme. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Chris the Birch na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Casey Catch teď s námi na Signál Rádiu. Dnes si připomeneme desku, která patří mexickému umělci a nesla se v rytmech R&B. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Blaha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Tentokrát začínáme na konci 90. 15. červnový den jejich posledního roku se po 7leté přestávce v nahrávání připomněl kytarový mák Santana album Supernatural. To okamžitě zabodovalo díky hitovým singlům jako Smooth či Maria Maria. Pro hudebníka původem z Mexika to znamenalo první desku, která pronikla do žebříčků po téměř 3 dekádách.

Proti proudu času plujeme do poloviny června roku 1994, kdy měl v kinech premiéru Disneyho snímek Lví král. Soundtrack k němu ozdobil Elton John a dočkal se diamantového ocenění, které se dává za 10 milionů prodaných kopií. Šlo zároveň o rekord pro hudbu k animovanému filmu.

Třetí položka nás vede zpět o 45 let. Tehdy vydala anglická parta Duran Duran svůj stejnojmenný debut. Zmíněné LPčko obsahovalo jejich první britský top ten hit o holkách ve filmu.

0: Pakliže tuhle nebo kteroukoliv jinou pecku od Duden Duden uslyšíte v tomto týdnu z našeho vysílání, potom neváhejte a vytáčejte číslo 910 260 910, což vám může přinést lupeny na jejich blížící se pražský koncert. Lukáš Bláha moc drží palce.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Takhle hraje Signál Radio a Johnny Hate Jazz. Jedno z pražských muzeí má novou expozici. Podrobnosti přidám za chvilku. Do té doby hrajeme. Připraveni jsou Roxette, Elton John a nebo třeba John Lennon. Tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Radio.
1: Just a perfect day. Drinks sangria.

0: Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Pražské národní technické muzeum má novou expozici. Jak zjistil Honza Navrátil, tak potěší především milovníky filatelie.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je do Národního technického muzea, ale nikoliv na Pražskou Letnou, ale do budovy Vávrova mlýna v centru Prahy. Právě tento dům totiž získalo technické muzeum od České pošty. A nejenom dům, ale také známkové sbírky, kterých tu je zhruba 19 milionů. Ve mlýně v centru Prahy muzeum otevřelo novou expozici, která nese název Technika na poště. Věnovaná je technice, poštovnictví a také komunikaci. Technické muzeum jako nový vlastník domu tu zároveň obnovilo i prezentaci unikátních biedermajerovských interiérů s nástěnými malbami Josefa Navrátila. Ještě doplním, že otevřeno je tady od úterka do neděle vždy mezi 9 a 18 hodinou. Tak se zastavte, určitě je na co koukat. Hezký poštovní zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Ještě 3 minuty zbývají do 15. hodiny. Hezké odpoledne přeje Signál Radio. Za moment Seal Erasure nebo třeba skupina ABBA, to nejlepší z 80. let. Teď nebudou chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor dejte, na cestě z Prahy do Brna po dálnici D11. Kilometr, tady je nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh a taky zpevněná krajnice. Další komplikace vás potom čeká přímo v Praze v Turkově ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel, částečně blokují provoz, jezdí se ve snížené rychlosti a očekává se nárazové zdržení. Tak s tím počítejte a hlavně šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signálu začínají zprávy a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Dobrý den. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek 2 opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Část látek, které se budou zkoumat, je podobná HHC. Tento hexahydrokanabinol je od března zakázaný. Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potapěči v Plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 byli převezeni do nemocnice, jejich stav není vážný. Pohřešovaný Čech byl v době nehody v útrobách lodi. Ta se potopila do hloubky více než 50 metrů.
0: Co se děje v regionu?
2: Na Pražském hradě odstartovala oprava jedné z nejstarších částí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Restaurátoři se zaměřují na obnovu konstrukce oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní partii chrámu, vybudované mezi lety 1372 až 74. Práce probíhají souběžně jak v interiéru, tak i v exteriéru památky a návštěvnický provoz nijak neomezují. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Úřadující mistři světa Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata na fotbalovém šampionátu v Severní Americe ve středu proti Alžírsku. Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní 6. a zároveň velmi pravděpodobně poslední mistrovství světa, si na stadionu v Kansas City připíše 200. reprezentační start.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V Čechách čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Později bude postupně od západu místy zataženo a objeví se déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasná až polojasná obloha s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty dosáhnou až 24 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 26 stupňů a na horách kolem 16. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 15 hodin a 2 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Jedna z nejstarších soutěží proběhne za pár dnů ve středních Čechách a na Liberecku. Podrobnosti za moment, teď si dáme trochu francouzštiny na začátek hodiny. Pěkné pondělí, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
1: Legendární formace Duren Duren zahraje už 24. června v pražské O2 aréně. A ten z vás, kdo je na telefonu, bude u toho. Signál Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, Tomáš.
1: Tomáši, já vás zdravím. Po dlouhých 14 letech dorazí Duren Duren k nám do České republiky a vy budete u toho, dva lísky jsou vaše.
2: Jo, super, děkuji moc.
1: Velká gratulace. Tomáši, Duren Duren, je to nějaká vaše srdcovka? Máte vzpomínky na tyhle hity jejich?
2: No mám, Come On Down, super, písnička Ploužák. Vždycky vyzval moji přítelkyni, kdy začali hrát na diskotéce Ploužáky a pak se mi hodně líbí ta skupina, no.
1: Tak si je užijete naživo, já vám ještě jednou gratuluji a vydržte mi chvilku na telefonu.
2: Ano, děkuji.
1: Pro tuto chvíli vstupenky 2 na Duren Duren jsou rozdány, ale to vůbec nevadí, protože do konce dne je času dost a jakýkoliv hit od téhle formace může kdykoliv zaznít v našem playlistu, tak zůstaňte dál ve střihu a pro jistotu mějte i u sebe telefon.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia.

0: Velmi slavná hitovka Bananarama Cruel Summer na Signál Rádiu. Rally Bohemia, to je závod, který patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a taky Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který vytrvale útočí na mistrovský titul, a taky Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Zajímavý rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu chvilku po 10. hodině.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Velká filmová hitovka za 3 minuty, 3/4 na 4, se mnou nachystán ve studiu Áda Adam, ahoj.
1: Ahoj Luky.
0: My jsme se tady bavili o herectví, ty si vlastně řekl takovou krásnou jako frázi, že je jednodušší zahrát padoucha než kladnou postavu.
1: To je vždycky tak.
0: To je vždycky tak.
1: To jak... se lépe hraje, je to zábavnější.
0: A jak je to možný, když třeba člověk je povahou jako hodnej?
1: No můžeš se na tom daleko lépe vyřádit.
0: Je takhle.
1: Já třeba hraju prince v jedný pohádce, jo.
0: Mm-hmm.
1: A jako hraje se mi to hezky, mám to rád, já tam i šermuju, ale kdybych si měl vybrat, tak taky spíš hraju toho padoucha. Je to větší zábava, prostě vyřádíš se na těch kolezích a tak. Tak...
0: Jo, takhle. Takže tam třeba i jako můžeš promítnout nějakou svoji emoci, jako hněv nebo vztek
1: no,
0: na něco z minulosti a teď to do toho dáš.
1: A hlavně můžeš si z toho udělat takovou větší legraci, můžeš to víc jako promíchat, zatímco ten kladěz, to je většinou taková plochá postava.
0: Mm-hmm. A třeba režiséři jsou k tomu jako schovývavější, když tam dáš třeba trošku improvizace v případě padoucha?
1: Tak to je vždycky, jaký, to záleží, jaký to režisér je, ale myslím si, že když herec nabídne něco, že to je vždycky velká výhoda.
0: Další poznatky možná po 16. Já se loučím a těším se zítra v 11 dopoledne tady na Signál Rádiu. Ahoj. Yeah.

0: Odpoledne trávíte se Signál rádiem, kde ani dnes vám nebude chybět ta nejlepší muzika z 80. let. Už v příští hodině například OMD, Lionel Richie nebo Phil Collins. Teď se ještě mrkneme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Pražský okruh má nahlášenou nehodu dvou osobáků na 20. kilometru ve směru na D1, kde si dávejte velký pozor, počítejte tam se zúžením. Opatrní buďte v hlavním městě v ulici Máchova, kde proběhla srážka osobáku a autobusu, a pak také v ulici Mezibranská. Bezpečné jízdy vám přeje Signál rádio.
1: Rozhovor Signál rádia. Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeji. U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Novinářům to dnes řekl předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Josef Mátl. Většina peněz už se vybrala ve sbírce, veřejnost se do ní může stále zapojit. Novému nástroji dnes při liturgii vedené pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem požehná jeho předchůdce Jan Graubner. Evropská unie dnes uvalila sankce na dalších 81 osob a subjektů v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a porušováním lidských práv v Rusku. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. Omezující opatření schválili ministři zahraničí na svém jednání v Lucemburku. Česko na schůzce zastupoval ministr Petr Macinka.
0: Co se děje v regionu?
2: Dnes byl zahájen 14. Mladoboleslavský filmový festival. Vznikl jako ozvěny toho o mnoho desetiletí staršího zlínského pro děti a mládež. Postupně se osamostatnil a letos se bude promítat ve Škoda muzeu a doslova přes ulici v Bondy centru Multiplexu Cinestar. Mezi tituly jsou novinky Cukrkandl, Hurvínek, Neporazitelní a další. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji Terezu Valentovou 6-3, 6-3 a postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do druhého kola. Utkání vyhrála za hodinu 38 minut.
3: Perfektní teplotu bez ohledu na počasí zajistí Pragopolar. Montáže klimatizací, pirpanelů, chladících a mrazících boxů z Benátek. Pragopolar.cz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V Čechách bude zítra polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy déšť. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti a ojediněle přeháňkami. Nejvyšší teploty budou kolem 24 stupňů Celsia. Na horách očekáváme kolem 16 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Tohle je Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor a Adam. Kdo by si chtěl udělat zajímavý výlet, tak už za pár minut se vydáme do Dobřížského zámku. Na co láká své návštěvníky, si povíme už za chvíli. K tomu si tu budeme hrát například Phila Collinse. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Dobříšský zámek láká na opravený park s oranžerií a obnovenou venkovní iluzivní malbou, která loni na podzim dostala významné ocenění od Národního památkového ústavu. Hlavní novinky letošní sezóny pro návštěvníky shrnuje ředitel zámku Pavel Krejcárek.
1: Tak návštěvník může uvidět samozřejmě tu zrevitalizovanou francouzskou zahradu s vodními prvky. Nově tady zasázeno zhruba 1000 habrů, zrekonstruované sochy, je tam to opravdu hodně opravené. A v té oranžerii to hlavní samozřejmě uvidí obnovenou iluzivní malbu. Je to opravdu dílo, na které jsme se připravovali mnoho let.
0: Dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu na Dobříši ale nekončí. Od září začnou dělníci opravovat dominantu zahrady, zdejší majestátní fontánu. Pěkný poslech se Signál rádiem.

0: Posloucháte odpolední signál rádio, kde se zítra krátce popolední vydáme na poutavé místo naší metropole. Tentokrát se s kolegou Davidem Černým vydáme na pražský Petřín, kde stojí slavná rozhledna. To, že zdánlivě připomíná pařížskou Eiffelovku, není náhoda. Dozvíme se o ní několik technických zajímavostí i proč jsme o ní málem přišli. Ale vrch Petřín není jen rozhledna, ale také lanovka nebo někdejší kamenolom. A tušíte, jak vznikl samotný název? Nejen o tom bude David Černý vyprávět už zítra po 12. hodině u nás na Signala Rádiu.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.

0: Pondělí trávíte se Signál Rádiem, kde nás příští hodině bude čekat další parádní osmdesátková muzika. Hrát nám tady budou ještě Eurythmics, Aha nebo Bonínem. Teď se ještě podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu dvou osobáků máme v Praze v ulici Dobříška směrem na Barrandovský most. Dávejte si tam na sebe pozor. Šťastné a bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, na Signálu začínají další zprávy s datem 15. června, vítejte u nich. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Celkem by obě média mohla podle prvních odhadů propustit 450 až 700 zaměstnanců. Vláda dnes schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Britská vláda dnes uspěla u soudu s odvoláním proti únorovému rozsudku, který označil vládní zákaz pro palestinské skupiny Palestine Action za nelegální. Londýnský odvolací soud dospěl k závěru, že nejde o nenásilnou skupinu. Hnutí Palestine Action loni podniklo protestní akce proti některým britským zbrojním společnostem, které jsou podle něj napojené na izraelskou armádu.
0: Co se děje v regionu?
2: Až do konce června se může veřejnost vyjádřit ke stavbě takzvaného libeňského přesmyku. Jde o projekt správy železnic, který zajistí bezproblémové křížení stávajícího koridoru z Prahy na Kolín a trati z Libně do Malešic. Na webu správy železnic se může veřejnost vyjádřit nejen k podobě mostu, ale především k využití prostoru, který by měl vzniknout pod ním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Atletické zlaté tetře bude v úterý závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli pořadatelé ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour. Největší domácí hvězdou bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V Čechách bude zítra polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy déšť. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti a ojediněle přeháňkami. Nejvyšší teploty budou kolem 24 stupňů Celsia. Na horách očekáváme kolem 16 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Hezký podvečer na vlnách Signál Rádia. Jsme v půlce června a to znamená, že sezóna letních dovolených pomalu začíná. To sebou přináší poměrně dost kuriozních momentů. O jednom takovém si povíme už za pár minut. K tomu nebude chybět ani naše skvělá hudba, kterou vás bude i nadále provázet moderátor Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Rádio. Signál Rádio. This is the story of my baker.

Hrajeme pro vás na Signál Rádio. Asi to zná každý, ten pocit, když celý den něco nestíháme a snažíme se mnoho věcí doběhnout na poslední chvíli. No, podobně to měl nejspíš i muž, který takhle přelezl plot na letišti na portugalském ostrově Madeira. A proč to udělal? Měl prý v plánu na renveji doběhnout k letadlu, které nestíhal. Asi nemusíme dodávat, že se mu to nepovedlo a pracovníci bezpečnostní služby ho okamžitě zadrželi. Možná pro nás zábavný, ale přesto velmi nebezpečný okamžik, který vynese muži pravděpodobně velmi tučnou pokutu. Jestli i vy budete cestovat letadlem na pěknou dovolenou, samozřejmě v klidu a podle předpisu, nezapomeňte si předtím stáhnout naší mobilní apku Signál Rádia, se kterou vám můžeme dělat společnost i u moře.

0: Eurythmics opouští mikrofon Signál Rádia, které pro vás hraje jen ty nejlepší hity z let minulých a ještě v této hodině nás tu budou provázet například Prince, Nina nebo Freddie Mercury. K tomu si vybereme jednu specialitu do našeho magneťáku. Co to bude tentokrát, se dozvíte už za pár minut, tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Jste se Signál Rádiem, kde jsme pro vás vybrali další specialitu z naší jedinečné sbírky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát si na našem Magiči budeme hrát rockovou skupinu Mike and the Mechanics, která je tu pro nás s hitovkou pro všechny, kteří potřebují v životě občas nějaký ten zázrak. All I Need is a Miracle je skladba, kterou kytarista Mike Rutherford popsal jako primárně veselou. Přesto to může být stejně jako v životě, občas nahoru a občas dolů. Tuhle osmdesátku proto věnujeme všem, co nemají na začátku týdne svůj den. Věříme ale, že vám tahle pecka zvedne náladu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Jste ve společnosti Signál Rádia, kde nás čekají s kolegyní Blankou Holubkovou zprávy a po nich další pohodová hudba z éry 80. let. Budou nám tady znít například Komunár, Whitney Houston nebo Sandra.
1: Signál

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signálu začínají zprávy a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Dobrý den. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek 2 opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Část látek, které se budou zkoumat, je podobná HHC. Tento hexahydrokanabinol je od března zakázaný. Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potapěči v Plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 byli převezeni do nemocnice, jejich stav není vážný. Pohřešovaný Čech byl v době nehody v útrobách lodi. Ta se potopila do hloubky více než 50 metrů.
0: Co se děje v regionu?
2: Na Pražském hradě odstartovala oprava jedné z nejstarších částí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Restaurátoři se zaměřují na obnovu konstrukce oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní partii chrámu, vybudované mezi lety 1372 až 74. Práce probíhají souběžně jak v interiéru, tak i v exteriéru památky a návštěvnický provoz nijak neomezují. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Úřadující mistři světa Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata na fotbalovém šampionátu v Severní Americe ve středu proti Alžírsku. Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní 6. a zároveň velmi pravděpodobně poslední mistrovství světa, si na stadionu v Kansas City připíše 200. reprezentační start.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra v Čechách čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Později bude postupně od západu místy zataženo a objeví se déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasná až polojasná obloha s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty dosáhnou až 24 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 26 stupňů a na horách kolem 16. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Hladíte večerní Signál Rádio. Máme tu datum 15. června, který je určitě nabitý zajímavou historií. Proto tu bude už za chvíli i kolega Jirka Svoboda, aby nám pověděl výročí na tento den. Například nás vtáhne do první královské korunovace na Pražské

0: kostele svatého Víta. Mezitím nám tady bude hrát další skvělá muzika z osmdesátek, kterou vás bude i nadále provázet moderátor Áda Adam.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: našich reproduktorech nám zněla Sandra a teď už kolega Jirka Svoboda s dnešními výročími.
1: Jste se Signál rádiem, dnes je 15. června, což byl v roce 1844 den, kdy Charles Goodyear obdržel patent na proces vulkanizace. A už přináším i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1968 konalo slavnostní otevření nové haly letiště v Praze Ruzyni. Zdejší automaticky se otevírající dveře byly toho času jediné v naší republice. V roce 1932 byla zahájena stavba lanovky na Ještěd. Do provozu byla uvedena v červnu 1933. V roce 1754 na farní zahradě v Příměticích u Znojma postavil svůj první bleskosvod, tedy mašinu proti povětří, farář Prokop Diviš. V roce 1551 byla na Staroměstském náměstí v Praze zřízena klec pro smilníky. Sloužila k veřejnému trestání poběhlic a prostopášníků. Nazí odsouzenci byli do klece zavřeni od 8 ráno do 6 odpoledne. A v tento den se v roce 1085 konala první královská korunovace na Pražském hradě v kostele svatého Víta. Prvním českým králem se tam stal Vratislav II.

0: Posloucháte večerní signál rádio, které vám zajistí pohodový zbytek dne, a to skrze naší báječnou hudbu. Budou nám tady ještě znít například UB40, M People nebo Elton John. A kdyby nás chtěl poslouchat prakticky po celé republice, tak můžete pomocí digitálního vysílání DAB+, a to s kvalitním zvukem bez šumění.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio pro vás hraje to nejlepší z 80. let. Další tajemná noc v řadě se připravuje. Kde? To přiblíží kolega Luboš Dvořák.
1: Souhrn je zatím takový. Máme za sebou noc kostelů, někde ještě běží muzejní noc. Do toho máme noc divadel a tento pátek se hlásí o přízeň veřejnosti noc Sokoloven, tedy míst, která většinu z nás vrací do dětství. Vše ovšem začalo už v roce 1862, kdy na vrcholu národního obrození dovolí mocnářství založit tělocvičnou jednotu. Ovšem Češi lišáci to napasovali na model německých turnerských, lehce nacionalistických spolků a hlava pomazaná František Josef I. na to dal v nestřeženém okamžiku Rana a bylo. Bez jakékoliv nadsázky lze říct, že se jedná o světový unikát. Snad žádná organizace na světě nevytvořila tak rozsáhlou síť sportovních zařízení, využívaných i ke společenskému a kulturnímu dění. Na jejich stavbách se podíleli významní architekti. Nyní se můžete o noci Sokoloven tam u vás doma podívat v pátek, někdy i v sobotu, do zázemí i na střechy více než staletých budov. Zakladatelé Tyrš s Fignerem by měli určitě radost. S pozdravem, ve zdravém těle, zdravý duch, Luboš Dvořák.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
2: Signál Rádio.
3: Plujete na vlnách Signál Rádia, odbyla 19. hodina a i nadále tu pro vás budeme hrát naší oblíbenou hudbu z 80. let, tak například Tinu Turner, Abu nebo Madonu. K tomu si povíme už za pár minut, jak se dá lépe omezit čas strávený na telefonu. Tak mějte naladěné Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor a Adam.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Rádio jsme si hráli Madonu. Už jste někdy přemýšleli o digitálním detoxu? Každý z nás asi přistihl s mobilem víckrát, než by chtěl. Možná ale přišel ideální čas na změnu. Letní prázdniny se mohou stát pro mnohé větší symbolem svobody, když vědomě prý omezí svůj čas online. Jak to udělat? Nemusíme hned drasticky zahazovat telefon do popelnice. Přeci jen je to důležitý nástroj do práce i do běžného života, ale dá se to poměrně dobře regulovat. Tak například si můžeme vybrat konkrétní část dne, kdy telefon vůbec používat nechceme. Vypnout upozornění, která pro nás nejsou až tak důležitá. A za třetí, existuje mnoho aktivit, které doslova strčí telefon do kapsy. Stačí si je jen naplánovat. Signál Rádio vám přeje pohodový začátek prázdnin. If you change your mind.

0: nám hrála na Signál Rádio, kde se můžeme pyšnit těmi největšími hvězdami z 80. let, jako jsou například Michael Jackson, Roxette nebo George Michael. Všechny je uslyšíte ještě do konce této hodiny. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Hladíte Signál Rádio, kde dnes odstartovala nová zajímavá soutěž.
1: Se Signálem na Duren.
0: Fanoušci 80kové hudby, opět se máte na co těšit. Legendární britská skupina Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do České republiky. Už letos 24. června odehraje velký koncert v pražské O2 aréně a vy u toho můžete být s námi. Až do pátku proto dobře poslouchejte naše vysílání a jakmile mezi 8 hodinou ráno a 8 večerní zazní jakýkoliv hit od Duran Duran, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá 2 lupeny a čeká ho koncertní zážitek a show plná největších hitů této legendární kapely. Jo a pozor, výhra může padnout i několikrát za den. Pro více informací mrkněte na naše webovky www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia.

0: a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio a moderátor Áda Adam vám přeji pěkný večer. Doufám, že jste měli klidný start do nového týdne. My se vám budeme snažit s naší další parádní muzikou zlepšit dnešní večer. Mikrofonu se ujmou například Kim Wilde, Samantha Fox nebo Bee Gees. Tak buďte i nadále s námi na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To nám dohrává Samantha Fox a už tady startují signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
2: Tentokrát začínáme na konci 90. 15. červnový den jejich posledního roku se po 7leté přestávce v nahrávání připomněl kytarový mák Santana album Supernatural. To okamžitě zabodovalo díky hitovým singlům jako Smooth či Maria Maria. Pro hudebníka původem z Mexika to znamenalo první desku, která pronikla do žebříčků po téměř 3 dekádách.

Proti proudu času plujeme do poloviny června roku 1994, kdy měl v kinech premiéru Disneyho snímek Lví král. Soundtrack k němu ozdobil Elton John a dočkal se diamantového ocenění, které se dává za 10 milionů prodaných kopií. Šlo zároveň o rekord pro hudbu k animovanému filmu.

Třetí položka nás vede zpět o 45 let. Tehdy vydala anglická parta Duran Duran svůj stejnojmenný debut. Zmíněné LPčko obsahovalo jejich první britský top ten hit o holkách ve filmu.

0: Pakliže tuhle nebo kteroukoliv jinou pecku od Duden Duden uslyšíte v tomto týdnu z našeho vysílání, potom neváhejte a vytáčejte číslo 910 260 910, což vám může přinést lupeny na jejich blížící se pražský koncert. Lukáš Bláha moc drží palce.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Pondělní večer trávíte na vlnách Signál Rádia. Začátek týdne nám přinesl velmi podobné venkovní podmínky jako víkend. Už od středy by ale měla rtuť v teploměrech začít stoupat. Zatímco ještě zítra bychom měli dosáhnout takových 24 stupňů, v takový pátek by mohlo být až 32 stupňů Celsia. Druhá polovina by nám také mohla přinést více jasnější oblohu bez srážek. Hezký poslech se Signál Rádiem.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

George Harrison pomalu opouští mikrofon Signál Rádia, stejně jako moderátor Áďa Adam. Budu se s vámi muset rozloučit. Muzika 80. let tu s vámi ale bude nadále a já se na vás těším zase zítra odpoledne. Tak se mějte krásně, hezký večer a ahoj.

Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádia. Se Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Udělejte si ze svého mobilu rádio. Je to úplně jednoduché. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store nebo z Google Play podle typu vašeho telefonu. Budete nás mít neustále po ruce a díky apce vám budou hrát ty nejlepší osmdesátky ze Signál Rádia i na vašich cestách.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.